MC's got mad to make a commotion.

0: Euronews.
1: Aktuální vlna veder ve Španělsku vedla mezi nedělí a středou k úmrtí 212 lidí. Francie hlásí nejteplejší den v historii měření a rekordně teplé noci. Paříž má zároveň kvůli vedrům naplněné kapacity nemocnic. Město také v pátek zakázalo konzumaci a prodej alkoholu. S neobvyklým horkem se potýkají i Velká Británie nebo Německo. Nové teplotní maximum zaznamenalo taky Švýcarsko. Španělsko podobně jako další evropské země čelí vysokým teplotám. V pondělí a v úterý zaznamenalo nejteplejší červnové dny od začátku soustavného měření v roce 1950. Počet úmrtí, které španělské úřady spojují s vedry, se prudce zvýšil. Mezi 16. květnem a 30. zářím loňského roku v souvislosti s horkem zemřelo podle MOMO 3832 lidí, což je meziroční nárůst o 87%. AFP poznamenala, že země stojí v první linii klimatických změn.
0: Dance Radio. Dance Radio.

Dave on Air. Dance Radio. Baví tě drum and bassová muzika? Tak laď každý pondělí Rave on Air. Od 6 večer.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Dance Radio. Brusel News.
1: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila převod prvních 3,2 miliard eur Kyjevu v rámci unijního úvěru. Celková výše půjčky činí 90 miliard eur a vyplácení peněz je rozděleno na letošní a příští rok. Oznámila to na konferenci věnované poválečné obnově Ukrajiny v polském Gdaňsku. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš, před odletem hovořil o podnikatelské misi do napadené země. Poskytnutí půjčky letos schválili prezidenti a premiéři členských států Evropské unie poté, co se na loňském prosincovém summitu nedokázali dohodnout na financování, které by využilo zmrazený ruský majetek. Původně se měla za půjčku zaručit celá Evropská unie, ale Česko, Slovensko a Maďarsko oznámili, že se na zárukách podílet nebudou.

apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu. Dance Radio. Dance Radio.

Aktuální vlna veder ve Španělsku vedla mezi nedělí a středou k úmrtí 212 lidí. Francie hlásí nejteplejší den v historii měření a rekordně teplé noci. Paříž má zároveň kvůli vedrům naplněné kapacity nemocnic. Město také v pátek zakázalo konzumaci a prodej alkoholu. S neobvyklým horkem se potýkají i Velká Británie nebo Německo. Nové teplotní maximum zaznamenalo taky Švýcarsko. Španělsko podobně jako další evropské země čelí vysokým teplotám. V pondělí a v úterý zaznamenalo nejteplejší červnové dny od začátku soustavného měření v roce 1950. Počet úmrtí, které španělské úřady spojují s vedry, se prudce zvýšil. Mezi 16. květnem a 30. zářím loňského roku v souvislosti s horkem zemřelo podle MOMO 3832 lidí, což je meziroční nárůst o 87%. AFP poznamenala, že země stojí v první linii klimatických změn.

Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Dance Radio. Brusel News.
1: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila převod prvních 3,2 miliard eur Kyjevu v rámci unijního úvěru. Celková výše půjčky činí 90 miliard eur a vyplácení peněz je rozděleno na letošní a příští rok. Oznámila to na konferenci věnované poválečné obnově Ukrajiny v polském Gdaňsku. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš, před odletem hovořil o podnikatelské misi do napadené země. Poskytnutí půjčky letos schválili prezidenti a premiéři členských států Evropské unie poté, co se na loňském prosincovém summitu nedokázali dohodnout na financování, které by využilo zmrazený ruský majetek. Původně se měla za půjčku zaručit celá Evropská unie, ale Česko, Slovensko a Maďarsko oznámili, že se na zárukách podílet nebudou.
0: Dance Radio.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
2: Notino. Today is yours. Feel good.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Dance Radio. Dance Radio.

Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.

Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz. Dance Radio.

0: Euronews.
1: Aktuální vlna veder ve Španělsku vedla mezi nedělí a středou k úmrtí 212 lidí. Francie hlásí nejteplejší den v historii měření a rekordně teplé noci. Paříž má zároveň kvůli vedrům naplněné kapacity nemocnic. Město také v pátek zakázalo konzumaci a prodej alkoholu. S neobvyklým horkem se potýkají i Velká Británie nebo Německo. Nové teplotní maximum zaznamenalo taky Švýcarsko. Španělsko podobně jako další evropské země čelí vysokým teplotám. V pondělí a v úterý zaznamenalo nejteplejší červnové dny od začátku soustavného měření v roce 1950. Počet úmrtí, které španělské úřady spojují s vedry, se prudce zvýšil. Mezi 16. květnem a 30. zářím loňského roku v souvislosti s horkem zemřelo podle MOMO 3832 lidí, což je meziroční nárůst o 87%. AFP poznamenala, že země stojí v první linii klimatických změn.
0: Dance Radio.

0: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.

Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andy Rudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. Tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Dance Radio, Brusel News.
1: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila převod prvních 3,2 miliard eur Kyjevu v rámci unijního úvěru. Celková výše půjčky činí 90 miliard eur a vyplácení peněz je rozděleno na letošní a příští rok. Oznámila to na konferenci věnované poválečné obnově Ukrajiny v polském Gdaňsku. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš, před odletem hovořil o podnikatelské misi do napadené země. Poskytnutí půjčky letos schválili prezidenti a premiéři členských států Evropské unie poté, co se na loňském prosincovém summitu nedokázali dohodnout na financování, které by využilo zmrazený ruský majetek. Původně se měla za půjčku zaručit celá Evropská unie, ale Česko, Slovensko a Maďarsko oznámili, že se na zárukách podílet nebudou.
0: Dance Radio.

0: My pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
1: Carglass opraví, Carglass vymění.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.

House. Ta nejlepší taneční muzika 24 hodin denně. Každý den non-stop na Dance Radio. Soutěže o volňásky na ty nejlepší mejdany a festiáky. Taneční shows od nejznámějších DJs a producentů. Aktuální informace ze světa taneční scény. To na

Aktuální vlna veder ve Španělsku vedla mezi nedělí a středou k úmrtí 212 lidí. Francie hlásí nejteplejší den v historii měření a rekordně teplé noci. Paříž má zároveň kvůli vedrům naplněné kapacity nemocnic. Město také v pátek zakázalo konzumaci a prodej alkoholu. S neobvyklým horkem se potýkají i Velká Británie nebo Německo. Nové teplotní maximum zaznamenalo taky Švýcarsko. Španělsko podobně jako další evropské země čelí vysokým teplotám. V pondělí a v úterý zaznamenalo nejteplejší červnové dny od začátku soustavného měření v roce 1950. Počet úmrtí, které španělské úřady spojují s vedry, se prudce zvýšil. Mezi 16. květnem a 30. zářím loňského roku v souvislosti s horkem zemřelo podle MOMO 3832 lidí, což je meziroční nárůst o 87%. AFP poznamenala, že země stojí v první linii klimatických změn. Dance Radio.

0: Zlatýno Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
1: Notino. Today is yours. Feel good.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné,

vyšší nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6. Dance Radio.

Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu. Dance Radio. Dance Radio.

Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz. Dance Radio. Dance Radio. Two ships in the night. Teardrops in an endless ocean. Four walls painted white.

Petra Dance Rádia Alex Martin a výborná muzika nás čeká taky po 13. hodince. Už za chvilku odstartujeme odpolední vysílání. Je tady nedělní party break, kde si dáme novinku. Je to česká tvorba Buria D-Sax. A celou následující hodinku otevře Christoph Give Me The Love. Jsem Terka Ročeňová, startuje Party Break na 89.9 FM. Je 13.01. Dance Radio. Dance Radio.

0: Sony Fodera to pořádně rozjel. Féteru Dance Rádia na vlně 89,2 FM. Odstartovali jsme odpolední víkendový vysílání, je tady nedělní part break. Jsem Terka, kdo naladil poprvý, tak my pro vás máme spoustu úžasný taneční muziky. Kdo ladí už dlouho, tak ví, že nás brzo čeká taky novinka. A za chvilku to budou Bory a Dísák, je to česká tvorba, takže se máme rozhodně na co těšit. Taky nakoukneme, kde se co stalo zajímavého. Mrkneme taky, co si pro nás připravila Amelie Lenz už za pár měsíců v Amsterdamu. No a bude toho ještě mnohem víc. Pokud se chcete pochlubit, kde právě teď posloucháte, označujte nás, ať už je to v bazénu, ať už je to ve fitku, ať už je to třeba v práci, v MHDčku, kdekoliv. Všude jsme jako dinceradio.cz. Když nás označíte na Instagramu, já to přinazdílím, mrknu na to. No a teď už k tomu posílám další muziku. Proběhnou Culture Shock, slíbená novinka Bory a D-Sex, anebo Armand van Helden, I Want Your Soul. Tak užívejte, super poslech přeju.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Dance Radio. Dance Radio.

Na Dance Radio Lost Frequencies Nate Nicholson So Much Beauty Around Us. Máme 4 minutky po půl druhý. Možná přemýšlíte, co si dáte k jídlu. Možná máte období neúplně ideální. Jestli jste tak trošku ve stresu, tak mám tady pro vás potraviny, které snižují hladinu stresu. Tak určitě mezi potravinama se objevilo hořká čokoláda, taky avokádo, to je vlastně plný zdravých tuků a má pověst super potraviny, jogurt a kefír, banány, listová zelenina, ideálně špenát nebo kapusta, zelený čaj, potom jsou tady taky tučné ryby, jako je třeba losos nebo sardinky, libový maso, třeba kuřecí nebo krutí a případně vejce. Tak zajímá mě, jestli nějak v těchto horkých dnech řešíte jídlo, nebo jestli jíte pořád stejně, případně na co máte největší chuť. No a všichni máme chuť na další várku taneční muziky. Já ji pro vás mám už za moment. Proběhnou Cedric Gervais, Helion, anebo Yes Boon a All I Really Want. Tak užívejte. Na Dance Radio hrajeme tu nejlepší taneční muziku.

0: Market.
1: Za náma výborný kousek od Fedeho. Fede Legrand, You Got Me Running. Teď ale kouknem do kalendáře, hned na playlistem vidí jméno. Dneska slaví svátek Lubomír. Tohle má v České republice 24 607 mužů. Průměrný věk nositelů tohle jména je 55 let. Je to jméno slovanského původu, jinak dneska je taky den logistiky, den mezinárodní piercingu. Taky slaví zvířátka. Ze zvířátek z pejsku je to Arnie, z kondiček je to Sindibat anebo Valie. Samozřejmě přejem všechno nejlepší taky, pokud slavíte narozeniny. No a jestli máte výročí, tak doufám, že vyrazíte nějakou dobrou véču. Jinak všichni posluchači si užívají nejlepší taneční muziku. Tu pro vás máme úplně pro všechny, ať už něco slavíte, neslavíte. Za chvilku nás čeká Fetru Dance Radio a Sigala, a nebo třeba Chris Avantgarde a Concrete Professional. Už za momentík na 89 120,9 FM.

Prodigy a No God v éteru Dance Rádia. Tím jsme zakončili 13. hodinku. Co nás čeká po 14. v dnešním party breaku, tak rozhodně novinka od Meduzy. No a celou další hodinku odstartuje Glochenbach, Sam Harper a Lost. Ladí Trance Rádio, ať už na 89 nebo 102,9 FM, pokračuje nedělní party break. A já jsem Terka, čau, ahoj, jdem si vychutnat tu nejlepší taneční muziku už za moment na Trance Rádio. Je 14.02.

Gorillaz za náma, no a před náma pohled za Amelie Lenz. Amelie Lenz nás nešetří, má toho pro nás spoustu. A taky se v rámci Amsterdam Dance Event, což je takový velký hudební svátek, koná opět v říjnu, tak ona tam dorazí se svojí Exhale show a bude to 23. října. A mělo by to se všechno odehrát během 8 hodin nepřetržitý hudby na dvou patrech v jednom z nejzajímavějších míst právě v Amsterdamu. A tím místem je Row Factory a můžete se dívat na spoustu back-to-back setů. Třeba Anfisa Letiago, tam Blondex, taky

0: bude DJ Nobu a Blondex, Dax Back to Back, spousta úžasných men. Někteří samostatně a většina v back-to-back setech. Takže pořádná technojízda vás čeká 23. října a v rámci Exhale od Amelie Lenz. Jestli se chystáte na Ade, dejte vědět, jaký žánr vás tam nejvíc láká, jaká akce vás nejvíc láká. No a jak tomu posílám za chvilku další muziku. Proběhnou London Grammar, novinka od Meduzy, Casey Light, anebo 642. Za moment na Dance Rádiu.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Dance Radio.

Krásná, úžasná muzika Talk to you. Féteru Dance Radio na 89,9 FM. Kousek, který já si docela často dávám do stories na Instagramu, takže kdo mě sleduje, tak ví. Kdo mě nesleduje, občas nakouknete, tak možná to tam taky najdete. No ale co najdeme v zahraničí, tak je zvláštní a ojedinělý druh žirafy. Ono to není speciální druh, jo. Ale tohle mládě žirafy se narodilo se vzácnýma skvrnama. Ona má totiž všechny skvrnky na těle ve tvaru srdíček. Je to takový roztomilý. Pokud byste chtěli poslat obrázek, pošlu. Každopádně pošlu taky muziku United Six, taky Who, anebo Paul van Dijk a Let's Go. V Eteru Dance Rádia za chviličku.

Kámo, nikdy v životě ti nezapomenu, co jsi se mnou musela zažít, když jsem se potácela s tou sračkou Adamem. Podržela jsi mě v každou chvíli. Víš, že jsem tu pro tebe vždycky. Co mu mám odepsat? Na tvoje rady vždycky dám.

0: Na Dance Radio Hayden James a taky Run in Touch. 12 minutek před 15 hodinkou na 89.2.9 FM. Než vám pošlu další muziku, tak já dneska, když jsem začala vysílat, tak jsem říkala, že nás můžete označit, kde právě teď vysíláte, a teda kde nás posloucháte, já teda vysílám k tomu. A označil nás Budulínek. Kluci musí makat, i když je vedro venku, tak makaj na poli. Tak já jsem ho nazdílela na náš Instagram, tak mrkněte na to, kde všude se dá poslouchat Dance Radio. No ale já osobně bych chtěla pozdravit moji malou neteř Natálku, která je velká milovnice taneční hudby, nejvíc teda asi drum and bassu, na který neuvěřitelně tančí. Přišla mi před chvíličkou video, bylo to tak strašně roztomilý, takže Natálko, hned jak dovysílám, tak za tebou utíkám a půjdem spolu do bazénu. Posílám pusinku, už se těším a vy ostatní, pro vás ostatní, mám teda muziku, proběhne Mac J, Riva Star anebo Drown Moon a Shelter, tak užívejte a super poslech přeju.
1: Dance Radio. Dance Radio.

A vera memory, Féteru, Dance Rádia za náma, před náma další hodinka, poslední hočka dnešního nedělního party breaku, kde nás čeká novinka Shop of Swanky Tunes, Wild and Free. No a celou hodinku nám odstartuje Fisher s kouskem Rain. Na vlně 89.102.9 FM s váma podřád ještě Terka Ročeňová a samozřejmě pořádná nálož tý nejlepší taneční muziky. Je 15.01.

0: Za náma další výborná muzika z Kruby a What You Do. Teď se ale podíváme do našich Prady Dance Radio Charts. Ta probíhá každý čtvrtek od 18 hodin, no a vy rozhodujete, jaký bude pořadí jednotlivých kousků. Na webu www.danceradio.cz klidně i teď můžete hlasovat. Kde palec nahoru hlasujete, kde palec nahoru není. Je to 7 týdnů v hitparádě, tleskáme, jásáme, opouští to hitparádu, uvolně to místo někomu jinému. Jinak hitparáda probíhá každý čtvrtek od 18 hodin, no a já už mám před sebou, tak mrknem na 3 novinky, protože je tam vždycky 20 míst, 3 novinky. Tak z novinek je tady Boyamore, Duran Jones anebo Immersed. Teď se podíváme na první 3 místa. Jak jste hlasovali? Tak na trojce Nora Jean Martin, na dvojce Epoch Noir a na jedničce Fisher a Rain. Já bych chtěla upozornit, že druhý místo, doufám, že jsem ho vyslovila dobře, mě když tak chutrý opraví. Je to česká tvorba, i když to tak nevypadá, je to opravdu česká tvorba. A DJ a producent, který se říká právě Epoch Noir, asi nejspíš, tak dorazí v úterý jako host do našeho pořadu Showtime. Takže on nám tam všechno vysvětlí, proč si říká zrovna takhle, jak vlastně ty jeho triky vznikají. A pokud byste si to chtěli poslechnout, tak můžete tam vždycky na www.danceradio.cz, než zahlasujete. Tak tam máte vpravo i značek, abyste si to mohli poslechnout, abyste věděli, jestli hlasujete pro to, co opravdu chcete, tak tam si i můžete tu dvojku poslechnout, abyste věděli, co vás čeká v úterý v pořadu Showtime. Takže hele, další muzika, Bialer, Chapo, Fats and Small, Steve Aoki anebo Rehab. To je další lajna muziky, kterou vám do uší pošlu už za chvilku.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
4: Notino. Today is yours. Feel good.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
6: Dance Radio. Dance Radio.

0: Na Dance Rádiu další Libovkáry Happy Ghost Town, 5 minutek po 3:30. Znáte to, když někomu řeknete něco, že něco nemá dělat, tak o to víc, co ten člověk udělá. Tak přesně to se stalo 85-letýmu dědečkovi v zahraničí. On měl totiž sportovní auto a on byl zatčen po tom, co se právě v tomhle sportovním autě účastnil po uličních závodů. No, stalo se to na Floridě, takže asi si řekl, že musí užít úplně všechno. A auto má teda hezký, ale samozřejmě už ví, že tohle se dělat úplně nemá a vymyslí si třeba něco jiného. Tak zajímá mě, co byste v uvozovkách na starý kolena chtěli ještě stihnout vy, co byste chtěli jako dělat, co byste chtěli zažít. Můžete mi to prásknout na naše sociální sítě DanceRadio.cz, takhle jsme úplně všude, no a jak tomu pošlu muziku. Proběhnou Joey Stone, taky Košín a nebo Gorgon City a Motorola. Za chvilku na Dance Radio, teď taky pozvánka na naše vysílání Dance Radio.
1: Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. Peace, love, acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio.

Gorgon City a Motorola za náma 10 minutek před 16 hodinkou. Než se rozloučím, ještě proběhne připomínka toho, co nás čeká za chvilku, tak budou to Messick a Marshall Jefferson, taky Moby, Sleepin' Away, anebo Alesso a Pendulum, jejich Fate. Já se loučím, těšit se na vás budu v úterý úderem 18 hodinky společně s Michaelem C a naším hostem v pořadu Showtime. Dneska večer od 18 hodin čekejte Chrise Sadlera tady v Eteru Dance Radio s jeho pořadem Climax. A třeba v pondělí si od 18 hodin můžete dát pořad Rave on Air. To je pro milovníky drum and bassu. Naše partička vás nešetří a láduje to do vás velkým stylu. Tak mějte se krásně, loučím se, no a páčko v úterý. Dance Radio. Dance Radio. If you don't like something.

Aktuální vlna veder ve Španělsku vedla mezi nedělí a středou k úmrtí 212 lidí. Francie hlásí nejteplejší den v historii měření a rekordně teplé noci. Paříž má zároveň kvůli vedrům naplněné kapacity nemocnic. Město také v pátek zakázalo konzumaci a prodej alkoholu. S neobvyklým horkem se potýkají i Velká Británie nebo Německo. Nové teplotní maximum zaznamenalo taky Švýcarsko. Španělsko podobně jako další evropské země čelí vysokým teplotám. V pondělí a v úterý zaznamenalo nejteplejší červnové dny od začátku soustavného měření v roce 1950. Počet úmrtí, které španělské úřady spojují s vedry, se prudce zvýšil. Mezi 16. květnem a 30. zářím loňského roku v souvislosti s horkem zemřelo podle MOMO 3832 lidí, což je meziroční nárůst o 87%. AFP poznamenala, že země stojí v první linii klimatických změn. Dance Radio.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodin nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.

0: Express Radio. Brusel News.
1: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila převod prvních 3,2 miliard eur Kyjevu v rámci unijního úvěru. Celková výše půjčky činí 90 miliard eur a vyplácení peněz je rozděleno na letošní a příští rok. Oznámila to na konferenci věnované poválečné obnově Ukrajiny v polském Gdaňsku. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš, před odletem hovořil o podnikatelské misi do napadené země. Poskytnutí půjčky letos schválili prezidenti a premiéři členských států Evropské unie poté, co se na loňském prosincovém summitu nedokázali dohodnout na financování, které by využilo zmrazený ruský majetek. Původně se měla za půjčku zaručit celá Evropská unie, ale Česko, Slovensko a Maďarsko oznámili, že se na zárukách podílet nebudou.

0: Lidl jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Dance Radio. Dance Radio.

apka Dance Radio. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radio a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
7: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.

Je to tak, nejte jinak, já jsem Chris Sadla a vítám vás u další dílu Climaxu tady na Dance Radio. Tak příští týden je celkem významný týden pro taneční scénu u nás, jelikož se koná největší taneční festival nejenom v Česku, ale i ve střední Evropě, jeden z největších festivalů vůbec, a to je Beats for Love. Beats for Love se samozřejmě koná v Ostravě, v areálu Dolní Vítkovice letos, to bude 12. ročník a myslel jsem, že to bude hezký, pokud kdyby každá hodina dnešního pořadu byl jeden z headlinů na house stageu, jeden z těch večerů během Beats for Love, to znamená ve středu jeden z headlinů je Jewel Kid, ten bude hrát pro nás první hodinu, druhá hodina je z čtvrtečního večera, čtvrtek na house stageu hrajou jenom DJky a jeden z headlinů nebo jeden z headlinerek bude Tita La. To je čtvrtek a druhá hodina dnešního Climaxu. Páteční večer hraju tam já, takže mě aspoň slyšíte po mikrofonu a sobotní večer, tedy třetí hodinu dnešního pořadu, bude patřit skupině nebo duo Golden City. Takže první hodina Jewel Kid, ten pochází z Malty a myslím, že to je něco, které jsem nikdy během Climaxu neřekl. Je to člověk, který vydává na tůru na CR2 Glasgow Underground, Abode Nervous, Tronic, Suara. Je slyšet v klubech, jako jsou Space Night Visa, Egg London, Cello New York, Womb Tokyo a právě už ve středeční večer na ostravském Beats for Love. Takže do sedmi tady na naše speciální Beats for Love deal Climaxu na Dance Radio Jewel Kid.

Právě teď poslouchám DJ, který bude hrát ve středeční večer na festivalu Beats for Love. Ten je DJ z Multi Jewel Kids. Právě teď posloucháte Climax tady na Dance Radio.

Už za chviličku přeprobíme střídačku tady na Climaxu, speciální Beats for Love edice Climaxu. Teď jsme poslouchali Jewel Kid, který bude hrát ve středeční večer a už za chviličku budeme mít Tita Lau, jedna z DJek, která bude hrát ve čtvrteční večer na House Stage. Ladíte Climax tady na Dance Rock.

0: Guest Mix.
1: Je krásně po 7 hodině, to znamená, že čas během našeho dnešního Climax speciální Beats of Love edice Climaxu se podívat na čtvrtečný večer. Tak na čtvrtečný večer na House Stageu na Beats of Love hrajou jen a jen DJky. A asi jeden z největších jmén právě na čtvrtečný večer je Tita Lau. Je to člověk, který měla asi největší úspěch právě díky tracku, který dělala spolu s Jamesem Hypem Disconnected. Tenkrát dělala hlavně jako zpěvačka. Od té doby nejenom zpívá, ale i hraje jako DJka a produkuje nejenom na labelu Jamesa Hype a Stereo Hype, ale taky na labelu Sonyho Fodera Solotoko, taky na Spinning nebo Armada. A Tita Lau bude hrát právě čtvrtiční večer na House Stage na Beats of Love. Takže do 8 tady na Dance Radio Climax a Tita Lau.

0: Cause the haters, mess making. If you fake it, can't stake it. Can't take it.
1: Měl jsem za 9 a na 102.9 FM ladíte speciálně Beats for Love edice Climaxu. Beats for Love se koná už ve středu, nebo začíná už ve středu a ve čtvrtek večer hraje DJka, která právě teď posloucháme, a ta je DJka Tisa Lau.

Make a lady come up with wife, so

Už za chviličku se podíváme, jak to bude znít, jak to bude znít v sobotný večer na festivalu Beats for Love na House Stageu, ale prozatím se dáme poslední pár minut setu od DJky Tita Lau, která bude hrát ve čtvrteční večer, a vy posloucháte právě teď Climax tady na Dance Radio.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Dance Radio. Climax. Guest mix.
2: Stále ladíte Climax tady na Dance Radio, speciální edice Climaxu, který točí kolem Beats for Love. Už jsme se podívali na středeční večer na House Stageu spolu s Jewel Kidem. Čtvrteční večer bude hrát, nebo jedna z DJek, která tam bude hrát, je Tita Lau. Páteční večer budu hrát tam já, jelikož dnešní pořád má jenom 3 hodiny, tak páteční večer jsem nechal stranou. A teď se podíváme na sobotný večer, kdy jeden z headlinů je právě Gordon City. Tak Gordon City jsou v skutečnosti Kai Gibbon a Matt Robertson Scott. To jsou lidi, kteří už mají za sebou 5 alb už a vydávají na labelech Priority Virgin, Black Butter Positiva nebo Realm. Oni nás budou bavit právě na House Stage v sobotný večer na Beats for Love. Takže 9. tady na Climaxu na Dance Radio, Gordon City.

Posloucháte speciální Beats for Love edice Climaxu tady na Dance Radio a posloucháme právě teď duo, který bude hrát právě na sobotný večer na House Stage, a to je Golden City.

právě teď na 809 a na 102.9 FM, to jsou Frequency Dance Radio, posloucháme speciální Beats for Love edice Climaxu a s tím headliner z sobotní večer na House Stage, to je Gordon City.

právě teď ladíte duo z Londýna, z UK a headliner z sobotního večera na House Stage na Beats for Love.

Už je skoro 9 hodin tady na Dance Radio, to znamená, že Climax se blíží k konce. Celý dnešní díl Climaxu točil kolem Beats for Love. Já doufám, že se potkáme na Beats for Love, já tam sice budu celou dobu hrát, budu až v pátek večer za mě, a to neříkám jen kvůli tomu, že tam hraju za mě ten páteční večer na House Stage. Asi úplně nejsilnější ze všech. Budu zmínit všechny ty DJs, které budou hrát právě na House Stage. Začínáme ve 4 odpoledne DJ Fun, potom Enrico, pak Mark Knight bude hrát takový dřívější podvečerní set. Mark hraje od 6. Po Markovi je EKG, náš slovenský chalan. Hned po EKG jsem já budu hrát od 8.45 do 10 do večera. Po mě ještě španělský DJ Crossy, pak Ofire, David Penn a na konce večera na House Age na Beats for Love Fede Legrand. Jestli mezi tím chcete se naladit, slyšet nějakou muziku v Remě, tak najdete jich spoustu na chrissadler.com. Ještě dnes večer na 89 a na 102.9 FM uslyšíte Mambo Ibiza, Planet Perfecto, Paula Oakenfolder a česně před půlnoci ještě Christian Varela. Christian Varela mimochodem bude taky hrát na Beats for Love, už jako nepamatuju úplně přesně který den, ale všechno najdete na B4L, Beats for Love, B4L.cz. Ode mě, Chris Sadler, je to úplně všechno. Já děkuju, že jste poslouchali. Čau, čau.